učit se lítat, má láska zní jak hudba daleká. Sám sobě klín si do srdce vrážím, nevnímám, jak do mě proniká. Snad usítím sílu tvých paží, snad usítím.